prsten ti však prach nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malilinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny.

0: o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8. večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

0: o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: neblázni.
1: Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.